mie hai duce, ja čem plakač nauče, maš tu sprohem leštej s kým sa kevke. Pod seb zapal, co živo, přišť pa zločem křešivo, potem pali v ten web, lop v ten kevke.